0: společný sad nám identifikovaný. Hotivý.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।